0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Starší snímky očekávané premiéry, na to si můžete těšit v kině, které se otevírá, a jde samozřejmě o starší kino, které je v novém. Klimatizace, lepší zvuk i další věci má tradiční brněnské kino v Cihlářské ulici po 3 měsících. Ano, otevírá zrekonstruovaný velký sál kina Art. Kromě očekávaných premiér se můžeme těšit i na snímky. Kvůli renovaci nemohli jste zhlédnout, tak je zhlédnete dodatečně a užijte si to. Teď si ale užijte další hity u nás na Krokodýlu.

mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Pelhřimovské muzeum vystaví první plně pohyblivou loutku. Jakou? Právě na to koukneme teď ve vysílání krokodýla. Návštěvníci Pelhřimovského muzea rekordů mohou vidět první plně pohyblivou loutku Hurvínka, vyrobenou drátnickou technikou. Vyrobit to bylo velmi složité. Petr Bom vyrobil postavu Nezbedy, který diváky tak trošku zabaví už 100 let a více než 500 metrů drátu spotřeboval. Podle Miroslava Marka z agentury Dobrý den, spravující české rekordy, je loutka dokladem nejen drátenického řemesla, ale i odkazem k českému a slovenskému loutkářství, které se před 10 lety dostalo na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Tak pokud byste chtěli, uvidíte to v Pelhřimově. Teď ale uslyšíte Na krokodýl další hity. Ty si také užijte.
1: Chcel by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka. Na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Predstav si, kúpim ti krajinu, takú, čo nevymeníš za inú.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Směr Břeclav se podíváme právě teď ve vysílání Krokodýla. Budeme děkovat hasičům i dalším pomocníkům. Na záchytné bariéře nad Břeclaví hasiči společně s odsouzenými z břeclavské věznice odstranili několik desítek uhynulých ryb v tomto týdnu. No a díky nasazení dobrovolných hasičů se ale také podařilo zabránit většímu úhynu. Makali v noci, makali prozdušňovali vodu nad břeclavským splavem, ale i v Poštorné a kvůli přemnožení sinicím měli plné ruce práce a dodali samozřejmě potřebný kyslík. Tak díky za to dobrovolným hasičům pošleme z Krokodýla rozhodně další hit. A to i těm ostatním, kteří nás ladí a poslouchají.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a celou jižní Moravu. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.

Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Potkají se dvě kamarádky a ta jedna se ptá druhé. Hele, jak je možné, že ti ten tvůj dává tolik peněz, když říkáš, že je kelakomej? No to je jednoduchý. Pokaždý, když se spolu pohádáme, tak mu vyhrožuju, že se odstěhuju k mamince. No ale kde bereš ty peníze? On mi dává vždycky peníze na vlak.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.

je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Skauti na jihu Moravy míří na tábory. Někteří už na táborech byli, třeba skauti z Veverské Bytýšky. No a právě na tábory se podíváme tak trošku i my tady ve vysílání Krokodýla. Kolem 2 týdnů bez tekoucí vody a elektřiny stráví tisíce dětí z jižní Moravy. Na skautských táborech spí ve stanech nebo v indiánských týpí. Jídlo si připravují v kamnech či na ohni a poznávají přírodu a učí se mnoho praktických dovedností a to je paráda. Všechny skautky, skauty zdravíme, ať si to užijete a mějte příjemné samozřejmě léto a bezvadné tábory.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Letadlo havaruje a piloti se dohodnou, že každý půjde opačným směrem. Jeden den. Pak se vrátí a řeknou si, co našli. Když se tak stane, ptá se jeden druhého. Našel jsi něco? Vůbec nic, a ty? No mám dobrou a špatnou zprávu. No tak napřed tu špatnou. Našel jsem akorát hromadu velbloudího trusu. Fuj, a ta dobrá? No vydrží nám skoro na 2 měsíce.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Radio Krokodýl.
3: Hit za hitem.

0: Hezké ráno vám přejeme z Krokodýla. Dnes stáváte s Peťou, s Jarkem. Dobré
1: ano,
0: ráno.
1: A Jareček mi oznámil před chvilkou, ano. Že je vymydlenej. Ano, to, i kdybyste navoněnej. Řekl, já to cítím. Ano. Jako...
0: tak jsem byl spocen za tu noc.
1: No, to doufám, říkat nemusel, jakože kvůli mě jsem, no tak nic.
0: Kvůli tobě jsem se navonil, aby jsem ti vonil tady dneska samozřejmě. Peťulko, další, nebo dneska první vlastně zprávy.
1: Tak o další v mém životě, Jarečku. Brno kvůli varhanám osloví 3 výrobce, budou to varhany pro koncertní sál, ze kterého zatím stojí jedna zeď.
0: Ano.
1: Tak ne, takový kousek zdi, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
0: Dobře. Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem. No a jaké hity s námi budou po 7. hodině ranní roxeťáci? Dorazí za námi také Ed Sheeran a Justin Bieber. A těšte se na Miraj. Radio Krokodýl. Počasí. Předpověď na sobotní den pro Brno a jižní Moravu podle meteorologů oblačnější a větrnější den s možností přeháněk. Bude proměnlivá, spíše velká oblačnost ráno a většinou dopoledne bez srážek. Kolem poledne, odpoledne a večer se však lokálně vyskytnou přeháňky, ale i bouřky. Hlavně během pozdějšího odpoledne. Později večer zase bude srážek ubývat a nejvyšší teploty očekáváme 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Město Brno při výběru zhotovitele varhan pro nový koncertní sál osloví 3 výrobce, kteří úspěšně absolvovali předešlá kola zakázky. Brněnští radní tento týden rozhodli, že zájemce vyzvou k podání konečné nabídky. Sál vzniká v centru města v těsném sousedství besedního domu, který je sídlem Filharmonie Brno. Varhany budou stát desítky milionů korun. Návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mest místo nynější třetiny vláda teď prosazovat nebude. Z chystané penzijní novely, kterou by měl kabinet projednat v pondělí, záměr vypadl. Podle podkladů k zákonu by se opatření mohlo objevit případně až v další předloze. Podle původního plánu chtěla vláda výraznější přidávání obnovit od příštího roku. Dunaj v Budapešti klesl téměř na rekordně nízkou hladinu. Kvůli nedostatku vody musí některé výletní lodě přerušit provoz, což citelně dopadá na významný segment maďarského cestovního ruchu. Nízké stavy řek napříč Evropou jsou důsledkem dlouhodobého sucha. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Leaf Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6000 diváků. Turnaj zahajuje víkendová kvalifikace. Od pondělí se bude hrát hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké ráno přejeme všem řidičkám a řidičům pohodovou jízdu. Opatrně v obci Klentnice na Břeclavsku jsou tam zvířata na vozovce, pravděpodobně koně, tak opatrně. No a také v katastru obce Mikuleč na Svitevsku stojí porouchané vozidlo, tak i tato překážka by vám mohla zkomplikovat jízdu. Šťastnou pohodovou cestu přejeme, kdyby něco zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 2,5 minuty po 7 hodině raní vám přejeme dobré ráno, případně příjemnou, samozřejmě pohodovou sobotu bez práce, ať si odpočnete, zrelaxujete a pokud právě teď snídáte, tak dobrou chuť.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. You can walk my path.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Baví se dva chlapy a jeden se ptá Karlika, jestli doma mi je nádobí. Já? Já jsem doma někdo. Jak to? No tak manželka vždycky přijde domů a říká, někdo by měl vynést koš, někdo by měl jít nakoupit.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Míříme se podívat na ten dnešní den, tedy 18. červenec. Právě dnes 1881 v Brně se začalo stavět divadlo na hradbách, dnes Mahenovo divadlo. Podle architektonického návrhu vídeňské kanceláře velmi mladých architektů Fellnera a Helmera, kteří se specializovali na projektování divadelních budov. Včetně projekčních prací trvala stavba pouhých 18 měsíců. V roce 1891 v Praze byl zahájen provoz první elektrické tramvaje na území Česka, takzvané Křižíkovy elektrické dráhy. Jinak v roce 1290 anglický král Eduard I. vydal dokument přikazující všem Židům opustit Anglii. Hlavním důvodem této akce byly finanční postřehy, protože všechen majetek, finanční prostředky byly zabaveny. Tento výnos platil dalších 350 let. V roce 1892 byl první test vakcíny proti choleře na člověku. V roce 1965 z Bajkonuru odstartovala sovětská zkušební kosmická sonda Zond 3. Průlet kolem měsíce pořídila řadu fotografií a pak se z ní stala oběžnice slunce. V roce 1977 Vietnamská socialistická republika se stala členem OSN. V roce 2003 byl zveřejněn návrh ústavy Evropské unie. Jinak dnes své narozeniny oslavuje Ivo Jahelka, folkový písničkář, také Julius Fučík, hudební skladatel a dirigent vojenských hudeb. V roce 1918 se narodil Nelson Mandela, jihoafrický prezident, nositel Nobelovy ceny míru. A také Vin Diesel, americký herec, dnes oslavuje své narozeniny. Dnes svůj svátek oslavuje Drahomíra, Drahomila a Drahomil, tak blahopřejeme samozřejmě a v rámci OSN máme Mezinárodní den Nelsona Mandely. Takový je ten dnešní den, tedy 18. červenec a my vám přejeme krásné ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Před malou chvíli mandraže, motýly, čekají nás roxeťáci a spousta dalších hitů. Teď ale pohled zpátky na uplynulý týden, a to očima městské policie Brno. Za ně teď na naší lince Václav Kadraba.
2: Dobrý den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na přelomu týdne vyjížděli brněnští strážníci do Mlýnské ulice kvůli muži, který vezl v nákupním vozíku vysokonapěťové kabely. Ukázalo se, že pocházeli z nedaleké stavby. Škoda přesáhla 10 000 korun a případ si pro podezření trestného činu převzala státní policie. Ve středu během prudké bouřky strážníci pomáhali s 4letému chlapci s poruchou autistického spektra, který v Lužánkách zůstal s rodiči bez úkrytu. Na dobu krupobytí ho společně s dalšími dětmi vzali do služebního auta a uklidňovali ho. O několik hodin později pak hlídka ve Štefánikově ulici zasahovala u mladíka, který kopal do projíždějících tramvají a také do skleněné výplně přístřešku. Tvrdil, že ve voze zapomněl batoh s léky. Nakonec se ukázalo, že po něm pátrá státní policie, která si ho převzala. To byl stručný přehled případu městské policie Brno za uplynulý týden. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Děkujeme, příjemný i víkend. No a my valíme za dalšími hity už za chvíli tady u nás na Krokodýlu. Pěkné ráno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Sandy.store.cz.
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl je rádio, které pomáhá, může pomoci klidně i vám. Pokud víte o někom, komu bychom společně mohli pomoci, napište pomoc@krokodil.cz. A teď už se jdeme podívat, komu jsme pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici. Loni v září zcela nečekaně prodělala ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal vozíčkář. Právě se vrátila z rehabilitačního centra a je pro ně velmi důležité, aby pokračovala ve cvičení i doma. Potřebovala by k tomu cvičební stroj Motomet, ale ten je drahý a nemohla by si ho dovolit. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici Motomet zajistil, aby mohla cvičit a aby se její stav zlepšoval.
2: Když jsem to Alici řekla, měla velkou radost. Díky, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Měli byste nějaký tip, kam vyrazit? My ho máme. Pojďme do zoo Brno. Na telefonu je Jan Bedřich. Zdravíme.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Léto je v plném proudu a opět vám přináším ty největší novinky z naší zoo. Počátkem týdne jsme spojili naše africké kopytníky v horní části zoo. Nově tak můžete u napajedla pozorovat dohromady buvolce běločelé, antilopy losí, zebry Chapmanovy a samozřejmě naše trio žiraf síťovaných. A je to opravdu zážitek. V týdnu jsme pak spustili fotosoutěž, která poběží až do 9. srpna a hraje se o fotku v našem nástěnném kalendáři na rok 2027. Nalákám i na nejnovější mláďata, sovice sněžní, puštíky vousaté a obrovským lákadlem je i pětice ledních medvědic. Otevřeno máme pro vás každý den, včetně víkendu a státních svátků, od 9 do 7, přičemž pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Denně jezdí zoovláček a je otevřen i sezónní vstup. Tak přijďte a zažijte léto v Zoo Brno. Mějte se báječně a nezapomeňte, že jsme jedna smečka.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
0: fajn. Hit za hitem. Radio Krokodýl. Hey, what a perfect day.

0: pizza.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: DJ Antoine u nás na krokodýlu. Pěkné ráno, příjemné vstávání. Za minutu to bude 8. Pokud jste někde v 8 měli být, tak máte nejvyšší čas tam dorazit. Pokud nestojíte
1: to
0: před budovou. Tak, ale my staneme. Ne, Peťa usedne a má další zprávy.
1: A jihomoravští záchranáři opět evidují nadprůměrný počet výjezdů, tak prosí, abyste to trošku omezili, jak na to uslyšíte.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Uslyšíte ale hlavně spousty dalších skvělých hitů z Krokodýla Ice of Base. Také Jennifer Lopez a David Guetta. A bude tu Kapitán Demo.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Máme rádi léto, pěkné počasí, jak to vidí meteorologové pro dnešní den. Dnes čekejme oblačnější a větrnější den s možností přeháněk. Podle meteorologů bude proměnlivá spíše velká oblačnost ráno a většinou dopoledne beze srážek, kolem poledne, odpoledne a večer se však lokálně vyskytnou přeháňky a nebo i bouřky, hlavně během pozdnějšího odpoledne. Později večer bude srážek opět ubývat. Teploty nejvyšší dnešní pro Brno a jich Moravy 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Jihomoravští záchranáři už několik týdnů po sobě zaznamenávají nadprůměrný počet výjezdů. Denně řeší až 370 událostí, ke kterým někdy výjíždí i několik posádek. Jde o nárůst o 20 až 30%. Lidé by proto při mírných obtížích měli nejdřív zkusit pomoci si volně prodejnými léky, obrátit se na praktického lékaře a až následně přivolat záchranku. Ministerstvo financí naposledy oznámilo maximální ceny pohonných hmot na víkend. Litr benzínu se bude prodávat maximálně za 43,41, litr nafty nejvýše za 42 korun a 13 haléřů. Ceny ropy přitom s další eskalací situace na Blízkém východě dál rostou, což ovlivní ceny na tuzemských čerpacích stanicích. Americká státní mincovna začala razit nové mince v hodnotě $1 s portrétem prezidenta Donalda Trumpa. Platidlo má být připomínkou letošního 250. výročí nezávislosti Spojených států, které země oslavila 4. července. Trumpa, který má zálibu v propůjčování svého jména a podobizny různým projektům, nová jednodolarovka potěšila. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4 a 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klárou Tausonovou z Dánska, která zdolala 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: 2 minuty po 8 hodině ranní přejeme dobré ráno i všem řidičkám a řidičům opatrně na dálnici D2 na 46. kilometru ve směru na Bratislavu. Tam dejte pozor na nepojízdné osobní auto na krajnici. Pozor si dávejte i na dálnici D1, bude probíhat tam práce údržby a to mezi 174. až 178. kilometrem ve směru na Brno, tak tam na krajnici opatrně. Šťastnou cestu, pohodu za volantem, kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl je s vámi, za chvíli naše nejmenší, našich dětí, zlatíček, se budeme ve školce ptát, kdo je to parchant, co?
1: Zlej. Třeba zlobivý, nevím.
0: Tak, víc, ale my víme a prozradíme už za chvíli tady ve vysílání Krokodýla. Teď pro vás Ace of Base, Jarek Hemala a Peťa Papančová přejí krásné ráno a příjemný start do sobotního dne s datem 18. července.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tichá noc plná hvězd a dva mladí v objetí na louce. Cítíš to, co já? Ano. A kdyby si vzal baterku, nemuseli jsme si do toho sednout.

0: Pojď sem.
1: Kapitán Demo a jeho zlatíčka u nás ve vysílání Krokodýla, no a na ty naše zlatíčka se jdeme podívat právě teď.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A my vyrážíme do brněnské školky, tam se ptáme našich dětí zlatíček, jestli by nám mohli říct, kdo je to parchant. Co, děti?
3: Co někdo zlobivej.
4: Nebo někdo může ukrást děti a může s nimi něco udělat. Upeče si je, nebo si z něho udělá sekanou, nebo to jde z šneků.
5: Zlej.
6: Parchant. Třeba zlobivej, nevím.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl, vaše letní rádio.

0: Krokodýl cestovatel.
1: A my vyrážíme, Krokodýl cestovatel je tu pro vás v rámci víkendu speciál. Se podíváme na další možnost, kam byste třeba mohli vyrazit. Společně se vydáme na jednu ze tří skalnatých dominant města Mikulova, na Kozí Hrádek. Odedávna se podílel na strategické kontrole cest spojujících Brno s Vídní a spolu zabezpečoval tak náležitou ochranu. Na vrcholu Kozího vrchu byla v 15. století vybudována dvoupatrová dělostřelecká věž s ochozem prolomená střílnami. Vybudování této věže přispělo ke zlepšení obranné techniky Mikulova, zejména Mikulovského hradu dnešního zámku, který tímto získal velmi dobré obranné schopnosti. Výsledkem nedávných úprav je proměna lokality ve volně přístupné odpočinkové centrum. Dnes je Kozí Hrádek využíván jako odpočinkové místo a rozhledna s krásným výhledem na historické jádro Mikulova a jeho okolí s dominantami Pálavskými vrchy. Pokud vyrazíte, užijte si to, stejně tak si užijte i další hity u nás na Krokodýlu. Pěkné ráno. Je

0: Jsme Krokodýl, jsme rádio, které pomáhá, a pokud víte, komu bychom měli pomoci, třeba společně, tak nám napište na pomoc@krokodil.cz. No a teď se jdeme podívat na to, komu jsme pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Radmila Krechlerová, jsem z Brna. Mám v domě vedle sebe dvouletého chlapečka Jiřího Němečka. Narodil se s těžkou ortopedickou vadou, takzvaná kostka neboli kolfová noha. Aby se mu zlepšila chůze, potřeboval by rehabilitační pobyt ve Zlíně. Tyto pobyty jsou drahé, rodina si je nemůže dovolit, a proto se požádala rádio Krokodýl o přispění na tuto rehabilitaci. Moc Jiříkovi přeji, aby chodil jako všechny děti.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Jiříkovi rehabilitace, které mu pomohou k lepší chůzi, zařídil.
2: Když jsem rodině Němečkové o této možnosti řekla, měli velikou radost. Děkuji rádiu Krokodýl za pomoc.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Máme pro vás přehled, kam v Brně a na jihu Moravy vyrazit za osvěžením. Otevřeno má koupaliště Kraví hora, takže plavky, ručník a můžete rovnou vyrazit. Voda má krásných 25 stupňů. Otevřeno má i oblíbený biotop Brno jih, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání, letní chill. Voda má 25 stupňů a čeká vás tam i italská zmrzlina. Pozdrav letí i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený i nádherný trávníček na slunění. Voda v bazénu teplejší jak venkovní, 25 stupňů Celsia. Dále můžete vyrazit do Zbíšova. Horko střídá letní osvěžení ve vodě, dětský smích u bazénu a svižná jízda na dlouhém tobogánu. Koupaliště Zbíšov nabízí přesně tohle. Parádně u nás vypnete na rozlehlých travnatých plochách nebo si dáte do těla při plážovém volejbalu a basketu. Tohle je léto, jak má být. Těší se na vás ve Zbíšově, teplota vody 23 stupňů Celsia. Koupaliště ve Slavkově u Brna nabízí rodinné využití spojené s dalším sportovním či kulturním zážitkem. Slavkov nabízí vstup pro dospělé 150, pro děti 50, pro děti brouzdaliště, dětský bazén a také hřiště. Zahrát si můžete plážový volejbal, užít si lehárko pod stromy, využít můžete dva bary, no a teplota vody 25 stupňů Celsia. Tak ať vyrazíte kamkoliv, poslouchejte u toho Krokodýla a my vám přejeme krásnou sobotu.
0: Radio Krokodýl.
2: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Mika u nás ve vysílání Krokodýla. Probouzíte se do krásného 18. červencového rána. Sluníčko nám svítí, je to příjemné. Studiem provonila káva, kterou jsem si dal. Peťa už má kávičku.
1: Já už jsem po.
0: Po. Peťa už je po o a půjde pak spát. My ale máme před sebou hlavně další zprávy. Peťa, o čem budou?
1: A v parku na Křinové u bývalé celnice vyrostlo lešení. Co se tam děje, uslyšíte?
0: Jdem se na to podívat za chvíli. Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem. A skvělé hity 80. a 90. let si budeme užívat. Ano, 90. to budou. A Celine Dion. Dorazí za námi Macarena. A přijde i MC Erik and Barbara. Hity 80. a 90. let si vychutnáme. Radio Krokodýl. Počasí. Dnes očekávejme oblačnější a větrnější den s možností přeháněk. Podle meteorologů bude proměnlivá spíše velká oblačnost ráno a většinou dopoledne beze srážek kolem poledne a odpoledne a večer se však lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně během pozdějšího odpoledne. Později večer bude srážek oběd ubývat. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V parku na Křinové u bývalé celnice vyrostlo okolo kamenného gotického zderadova sloupu lešení. Zhruba po 10 letech prochází běžnou údržbou. Město každoročně do podobných restaurátorských prací investuje stovky tisíc korun. Restaurátoři památky očistí odřas a lišejníků, opraví šrámy od zubu času nebo vandalů a nakonec ošetří povrch, aby byl co nejodolnější. Celníci z Plzeňského kraje, kudy prochází dálniční spojení s Německem, zadrželi za první polovinu roku rekordní množství nelegálního odpadu ze západních zemí, který měl skončit u nás. Celkem jde o více než 123 tun, což představuje zhruba 10 plně naložených kamionů. Bílý dům vyhodil technika, který dlouhé roky obsluhoval čtecí zařízení a vydělával na sázkách o to, co řekne prezident Donald Trump ve svých významných projevech. Muž si tak měl přijít na více než 2 miliony korun. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A my vyrážíme i na silnice. Nejrychlejší dopravní info pro vás máme vždy na Krokodýlu. Opatrně dálnice D2, 43. kilometr ve směru na Bratislavu. Je tam nepojízdné auto na krajnici. A komplikace mohou být i na dálnici D1. Bude tam totiž probíhat práce údržby a to na D1 mezi 174. a 178. kilometrem ve směru na Brno. Pohodovou jízdu, kdyby něco, volejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Ano, je tu Krokodýl, 2,5 minuty po 9. hodině ranní, rozjíždíme hity 80. a 90. let, jsou tu pro vás 90. a za chvíli i brněnské Hantec.
1: Rádio Krokodýl, 90.9. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90. v 9. Každý den po 9. hodině.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rozhovor v hospodě. Prodám manželku za 1 korunu. A od druhého stolu se ozve. Fakt? A kolik bude stát aktivace?
0: 99. Celou hodinu vám hrajeme na Krokodýl.

0: cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
2: Přesně tak, Hantec probereme, promrskáme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Honza Žanek Hlaváček připraven jest a co pak budeme překládat?
3: Zdar jak svíňa skoro chcíde brecínky a kalousci. Komite, co to je rumunské flašinet?
2: Rumunské flašinet, tak mohli byste vědět? Peťa neví.
4: Já fakt nevím.
2: Přitom si ráda dá.
5: Bolí mě hlava.
6: To asi hodně hrká něco.
7: Něco mu mlátí.
8: Že mu prostě straší v kebuli, no, že není jakože v pořádku, ne?
9: Takže bolí hlava.
6: Je nám špatně.
10: Bolí hlava.
2: No. Tak, ani jednou to tam nepadlo.
4: Ano, ženy, to je taková častá věta.
2: Ale my víme, pánové většinou si dávají, ale někdy si dají i dámy.
4: Jo,
2: a takhle. Tak co to je, Žanku?
3: Rumunské flašinet je láhev rumu. No. Mějte petelný den.
2: A dáme si večer nějakou dobrou.
4: Že to je jako vůbec něco má společného s rumem.
2: No, máš ráda rum?
4: No, já mám ráda takový ten karibský.
2: No, a tak kdybyste si dávali, tak na zdraví. Doufám, že ne teď, protože teď máme 16 minut po 9. hodině raní.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
11: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Candy.store.cz
1: 99. Celou hodinu vám hrajeme na krokodýlu to nejlepší z 90. let.

0: Zde skoro chodílem vychutnáváte si 90 v 9, hity 80 a 90 let vám servírujeme, naproti mě Peťa s mobilem v ruce hraje, ťuká tam. No a právě tam už je pozdě, ale ve školách je docela ještě brzo. Ale... mobily do tašky, pozornost do lavice po prázdninách, ano.
1: Já bych jenom k tomu ráda řekla, že já nehraju hru, já jsem si objednávala šaty. Přes
0: nepozornost prostě. No a právě směrem méně mobilů se vydávají některé školy, nejenom v Brně, ale na jižní Moravě. Chtějí, aby právě děti při výuce se více soustředili a méně času trávili na telefonu. Jaké jsou zkušenosti učitelů? Jdem na to kouknout.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jsem ředitelka ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Ivančicích, jmenuji se Jana Dvořáková. U nás ve škole používání mobilních telefonů má svá pravidla už 6 let. Mobily žáci používají pouze se svolením vyučujících pro potřebu výuky.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
0: My také děkujeme, posouváme se dál za dalšími hity. Za chvíli 22 minut máme po 9. hodině. Dobré ráno.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
9: všude zdejší, všude je fajn.
2: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Ty 80. a 90. let si užíváme, užívat si budeme další, ale teď se podíváme na to, jak Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Ivo, rád bych rádio Krokodýl požádal o pomoc. Týká se mého kamaráda Václava. Jsou přítelkyní Gabinou, mají krásného, skoro 1,5letého syna Dalibora. Bohužel u něj bylo diagnostikováno závažné onemocnění, a to spinální svalová dystrofie. Léčba této nemoci je obrovsky finančně náročná a nepřehradí zdravotní pojišťovna. Nejvíc bych malý Dalda potřeboval rehabilitační lázně, kde by se mu věnovali.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a malý Daliborek dostal rehabilitace, které potřebuje, aby se jeho zdravotní stav zlepšoval.
2: Když jsem to oznámil rodině, měli obrovskou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy jsou připravené u nás ve vysílání Krokodýla, máme hezkou částku.
2: 110 650 korun.
1: Peťa by si poradila.
2: Tak já myslím, že všichni bychom si poradili,
1: já
2: ne?
1: Já si myslím, že by se našli všichni, nějaký ten způsob, jak by to utratili, by si našli. No ale vy máte šanci, jakmile Peťa řekne teď, tak odblokuju linku.
2: Teď.
1: Tak a je to, přišla ta chvíle, 603 103 103, linka sem k nám a vy můžete zavolat samozřejmě a tipnout si za správný tip, je tu, jak říkala Peťa, 110 650 korun. Jdeme se podívat, Krokodýl, hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, tady Dana.
1: Daní, my vás zdravíme, pěknou sobotu přejeme, jak pak se máte?
3: A dobře se máme.
1: Tak to je výborné, to vám schvalujeme, mít se dobře. Plány jsou na dnešek nějaké?
3: No tak, lehkej úklid, něco uvařit a tak.
2: To je prostě hrozný, jak my vždycky o víkendu, že? Jako my ženy většinou jíst, uklízíme
1: ale
2: prostě.
1: Tak jíst musíš, tak uklidit.
2: Ale já se bavím o uklidu.
1: No tak když máš celý týden, Peťo, nohy nahoře, tak v sobotu musíš aspoň uklidit.
2: No tak to jste ji nemusel prozrazovat, ale tak dobře, no.
1: Ne, Peťa je šikovná holka. Tak,
2: no to už je
1: pozdě
2: na to. Teď
1: bychom chtěli ale od vás slyšet tu správnou odpověď, aby jsme dali tu hezkou částku, kterou tu pro vás máme, aby pak třeba vyrazila na báječnou dovolenou nebo něco si pořídila.
3: Tak jestli bude správná, to teda nevím. Ale zkusila bych dotahování cyklistické

0: helmy, takovým tím kolečkem.
1: Mm-hmm. Podle vás to zní takto.
2: Jareček jezdí na kole. Já jsem
3: no já helmu, jsem teď úplně, jsem říkal, že to tak
2: já
3: jako
2: já jsem teda helmu cyklistickou asi nikdy neviděla, ne. Takže já nevím.
3: No má tam kolečko vzadu. Jo. No úplně jsem to tak slyšel. No tak se jdem zeptat našeho arbitra, zda je to ano, nebo ne, jak to vypadá. 110 650 korun.
0: Tak
3: ne.
2: Ale zase tak se jo. To zvyšuje ten bank, o to je to lepší.
3: Tak i tak vám přejeme, ať to všechno zvládnete, pak máte čas na relax, odpočněte si, užijte si i hity, které pro vás máme naslyšenou.
0: Děkuju, mějte se, na
4: shle. Kronový zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vámi.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
3: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině. 90ky v 9.

0: Hejte, 80. a 90. let jsme si užívali, 90. byla na Krokodýlu, s Peťou jsme si zaspívali,
1: zavili.
0: Zavili. Ale užili. Tak doufám, že si s námi užijete i další hity, budou po desáté, předtím zprávy.
1: Užili si taky cestující z Milána do Alicante. Představ si, jejich let znemožnilo hejno komárů, tak podrobnosti o tom za chvilku.
0: Ty jo, kouknem.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme vám hity a hrát budeme po desáté hodině pro vás Krokodýla, třeba Adele.

0: chybět nebudou činasky. Někdy se to prostě povede, stačí vteřina
1: a je jasný, co bude dál. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jak to vidíme dál s počasím, tedy podle meteorologů, podle nich bude dnes proměnlivá spíše velká oblačnost ráno a většinou dopoledne bez srážek kolem poledne, odpoledne a večer se však lokálně vyskytnou přáňky nebo i bouřky, hlavně během pozdnějšího odpoledne. Později večer bude srážek opět ubývat. Teploty pro dnešní den pro Brno a jih Moravy nejvyšší 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezký den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Míst je v jihomoravských školách a školkách podle jejich zřizovatelů dostatek. Některé chystají projekty na jejich navýšení. Za priority označili třeba modernizaci vybavení škol, podporu talentovaných žáků, spolupráci mezi školami, dostatek školních psychologů nebo bezpečnost. Sezóna rybízu je v plném proudu. Díky vysokému obsahu vitamínu C jde o velmi ceněnou letní superpotravinu, ale i o surovinu, kterou mají pro její sladkokyselou chuť rádi hlavně cukráři. Má spoustu benefitů pro zdraví, protože je zdrojem celé řady velmi cenných živin. Je tam trochu vlákniny, relativně malé množství sacharidů a také vitamín C. Hejno komárů znemožnilo let stroje společnosti Ryanair z Milána do španělského Alicante. Letušky se nejprve pokoušely problém vyřešit a hmyz s pomocí plácaček nebo listů papíru vyhnat. Přidalo se k nim několik cestujících, ale efekt nebyl valný. Cestující tedy museli letadlo opustit a odletět jiným spojem s téměř 3hodinovým zpožděním. Fotbalisté Bohemians 1905 Liberce, Olomouce i Zbrojovky Brno ovládli vítězně poslední přípravný zápas před začátkem nové sezóny. Pražané v generálce porazili Lubin 2-0. Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil na St. Poltenem 3-1, Olomouc dolala Alsat 2-1 a Zbrojovka Brno vyhrála 2-0 nad Podbrezovou.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat na silnice, nejrychlejší dopravní info pro vás máme tady na Krokodýlu. Opatrně na trase ze Znojma na Brno. Za Lechovicemi zasahují záchranné složky u střetu dvou autobusů. Se zdržením prosím počítejte v obou směrech. Dále dálnice D52 na 18. kilometru ve směru na Mikulov. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Také na trase z Veselí nad Moravou na Kyjov. U Veselí nad Moravou šetří policie havárii cyklisty. Tam projíždějte prosím opatrně. No a na Znojemsku ve Vrbovci šetří policie střet dvou osobních aut i v tomto místě opatrně. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
4: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: že máte pohodový start do dnešního dne. Příjemné dopoledne vám z Krokodýla přeje Jarka Petra. 9:50. Máme sobotu 18. července, další ty jsou pro vás připravené a my za chvíli vyrazíme se podívat na zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův frk.
2: Pan v cukrárně si objedná dort. Potom ho vymění za likér. Vypije ho a chce odejít bez placení. Prodavačka, no počkejte, a kdo bude platit likér? No za ten jsem vám přece dal ten dort. No ale ten jste taky nezaplatil. Vždyť jsem ho taky nejedl.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám. 10 let.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje už několik týdnů eviduje výrazně nadprůměrný počet výjezdů a právě i o tom teď pro nás na Krokodýl má podrobnosti Míša Votová.
2: My už několik týdnů evidujeme výrazně nadprůměrný počet výjezdů, to znamená, že realita těchto dnů jsou prakticky prázdné garáže našich základen. Pro lepší kontext, pokud je průměrný počet událostí za 24 hodin 300, tak nyní jsme o 20 až o 30% výš. Pro upřesnění výjezdu je ještě více, protože k jedné události je vyslán jeden a více prostředků. Prosíme o pečlivé zvážení, zda nás lidé skutečně potřebují. Na samotném začátku umírných obtíží by měla být domácí lékárnička, dále návštěva praktika nebo konzultace po telefonu, následně pohotovost. My bychom měli být tou poslední instancí, a to u závažných stavů. Takže zvažte, zda nás skutečně potřebujete, voláte-li na tísňovou linku, poskytněte pravdivé informace, nic nezveličujte, nepřehánějte a pokud si nejste jistí, pak volejte naši neakutní linku 800 140 155. Děkujeme.
1: Tolik, Míša Votová, zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje vás žádá. Díky, přejeme poklidné směny a zdravíme vás, Krokodýla.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.

0: Zajtem. Rádio Krokodýl.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Krokodýl cestovatel.
2: A vyrážíme se podívat opět v rámci cestovatele, kam byste mohli vyrazit. Co takhle? Hrad Ledeč nad Sázavou. Hurá na něj, perlou po Sázaví je právě Ledečský hrad, který se vypíná na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou.
3: Můžete tam navštívit městské muzeum a v sezóně taky hradní věž s vyhlídkou.
2: Na hradě sídlí městské muzeum s expozicemi věnovanými historii města a výrobkům řemeslníků na Ledečsku, zejména hrnčířů, sklářů, tkalců, barvířů a podobně. Rovněž se zde nachází sbírka mincí a papírových platidel, zbraní, skla, porcelánu, hodin a obrazů.
3: No je toho spousta a mimo to se tam také otevřela expozice věnovaná bydlení z 50. let minulého století, takzvaný retrobyt. Tam si můžete prohlídnout dobový nábytek, předměty denní potřeby a další bytové doplňky. Já jsem na takové výstavě retrobytu byla tady v Brně. Mm-hmm. To bylo geniální, tam ta Uma Kartová. Úplně jsem byla jak u nás doma, když jsem
2: tak
3: byla malá.
2: Hrad Ledeč nabízí to stejné, jinak tam najdete i muzeum Jaroslava Foglara. V muzeu naleznete kompletně zdokumentovaný život a dílo významného českého spisovatele. Pokud teda chcete tip na výlet, na prázdniny s dětmi někam vyrazit nebo sami, můžete. Hrad Ledeč nad Sázavou se na vás těší a vy se těšte na další hity Krokodýla už za chvíli.
1: Radio Krokodýl. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz. Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
7: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.

0: Tina Turner u nás ve vysílání Krokodýla. Další hity jsou připraveny pro vás. No a teď se jdeme podívat na to, jak Krokodýl pomáhá. Komu konkrétně jsme pomohli?
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza a jsem z Brna. Mám 3 děti ve věku 3, 8 a 7 roků a jsem na ně úplně sám. Je to pro mě velice náročné, protože chodím do práce a potřebuji, aby mě maminka pohlídala celodenně děti. Bohužel maminka je po mrtvici a nemá na to tolik síly. Tím, že jsem na děti sám, tak je pro mě finančně náročné jim zajistit nějakou radost a dárky. Proto jsem požádal Krokodýla o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzově mamince zajistil odpočinek ve wellness. Děti si užijí atrakce v zábavním centru, zoologické zahradě a zajdou si s tátou na dobrou večeři.
2: Když jsem to mamince a dětem řekl, tak měli velikou radost a maminka byla moc ráda, že si bude moct na chvíličku od dětí odpočinout.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: je na čase být.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Krokodýl je s vámi a jdeme hledat Luckyho, protože ztratil se pes slyšící právě na jméno Lucky. Pokud byste ho zahlédli, tak vás nemine odměna 30 000 korun. Tento krásný pejsek se ztratil 12. července v Bílé u Jevíčka a je to Welsh Corgi Pembroke. Oranžový, tak zrzavý, s bílou hrudí a bílým pruhem na čele. Vypadá jako krátkonohá liška. Může být vystrašený, je ale hodný, má rád lidi, moc mu chybí domov. Pokud byste ho poznali, tak prosím vás, ještě další má zelený obojek. Naposledy viděn byl v Blansku 15. července. Kdybyste ho náhodou zahlédli nebo o něm věděli, volejte majitele, kteří vám dají odměnu, která je slíbena 30 000 korun a číslo na ně je 774 552 646. Tak pokud byste Luckyho někde zahlédli nebo o něm věděli, nebo věděli, že ho někdo našel, rozhodně volejte a majitelé budou moc rádi. My za to děkujeme. No a blíží se nám 11. Úderem 11. to budou vaše hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na přání. Už dnes po 11. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
8: A co bude ve stejné zemi?
7: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
9: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Pokáča mi už chystáme, tak je hity na přání.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
4: fajn. Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: U 11. DJ Antoine a taky Miley Cyrus.
4: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Na jižní Moravě teploty kolem 25 stupňů, bude to šplhat k 27. Čekáme i přeháňku.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezkou sobotu.
4: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
6: Dva autobusy s cestujícími se srazily dnes okolo 9:30 u Olexovic na Znojemsku. Na místě je větší počet zraněných. Autobusy se zřejmě srazily čelně. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. Dopravu policie odklání přes Borotice a Božice.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Město Brno při výběru zhotovitele Varhan pro nový koncertní sál osloví tři výrobce, kteří úspěšně absolvovali předešlá kola zakázky. Brněnští radní tento týden rozhodli, že zájemce vyzvou k podání konečné nabídky. Sál vzniká v centru města v těsném sousedství besedního domu, který je sídlem Filharmonie Brno. Varhany budou stát desítky milionů korun. Návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mest místo nynější třetiny vláda teď prosazovat nebude. Z chystané penzijní novely, kterou by měl kabinet projednat v pondělí, záměr vypadl. Podle podkladů k zákonu by se opatření mohlo objevit případně až v další předloze. Podle původního plánu chtěla vláda výraznější přidávání obnovit od příštího roku. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Leaf Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici tři hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6000 diváků. Turnaj zahajuje víkendová kvalifikace. Od pondělí se bude hrát hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pozor, mimořádná zpráva, srážka dvou autobusů. Desítky zraněných, záchranné složky na místě, dokonce přistává na místě i vrtulník, kde na trase ze Znojma na Brno za Lechovicemi zasahují záchranné složky u střetu dvou autobusů. Počítejte s velkými komplikacemi.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
7: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Je tady Léto Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: A vy už můžete volat studio 603 103 103. Já jsem Jirka, ptám se, co vám pustíme. Celá hodina na vaše přání.

0: připomínám aktuální zpráva, že dnes se srazily dva autobusy u Olexovic na Znojemsku. Na místě jsou záchranné složky, velkokapacitní sanitka i přistávají vrtulníky, tak snad to tam dobře dopadne. Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Ale teď už vám jdeme zvednout náladu. Hity na přání, kdo se dovolal? Rádio Krokodýl, haló.
2: Dobrý den.
0: Ahoj holky, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuji Sofie Prátová a já se jmenuji Simona Patečková.
0: My vás zdravíme, tak jak si užíváte prázdniny, kde posloucháte?
2: Prázdniny dobrý, no.
0: A kde to máte vyladěné? Brno za Brnem?
2: Za Brnem.
3: Jo, za Brnem.
0: Komu zahraješ? Pro koho to bude?
2: Pro sestry, babičky, dědy a naše rodiče, ano.
0: Už to letí. Holky, užívejte prázdniny, ahoj.
2: Taky, nashledanou.
0: A vyvolejte studio 603 103 103. Hity na přání.

0: Lento, prázdniny, krokodýl a hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Hrajeme podle vás, kdo pak se dovolal odkud? Haló, krokodýl.
2: Ahoj, tady Martin, Bílovice nad Svitavou.
0: Ahoj, zdravíme do Bílovice nad Svitavou, jak se tam máte?
2: Perfektně, ještě tady mám pomocníka.
3: Tak, čau.
0: Ahoj, ahoj, jak se jmenuješ?
3: Vytěšila.
0: Výborně, tak komu zahrajeme, pro koho to bude, povídejte.
3: Můžete, jako chcete.
0: Dobře, dáme osprink, a koho pozdravíš?
3: Mámu.
0: Tak zdravíme maminku a taťku taky, jo?
2: Děkujeme moc.
0: Mějte se, zdravíme Bílovice nad Svitavou.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. 100 Lieben, Glauben, Globen.

0: Tak jenom přání na krokodýl. Teď pozdravíme Velké Meziříčí. Kdo pak se dovolal? Haló, krokodýl?
1: Pavel Janča z Velkého Meziříčí. Zdravím všechny v Brně, samozřejmě celý krokodýl, jste fantastický. A chtěl bych zahrát, prosím vás, mým andělkům, samozřejmě do Slavkova, do Sazomína, do Brna a do Velkého Meziříčí.
0: Rádi zahrajeme, Pavle, taky do Velkého Meziříčí. Mějte se krásně. Díky, že posloucháte. Vyvolejte studio 603 103 103 Krokodýla.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Teď je navíc hity na vaše přání, Jirka s vámi. Pěkné dopoledne, Brno, Jiží Moravo. Kdo pak se dovolal? Haló? Ajajaj, to vypadá, že nám jeden z těch našich mladších posluchačů nevydržel, tak zdravíme všechny, co si užívají prázdniny. Tohle byl posluchač ze Žďáru nad Sázavou. Kdo se dovolal další? Rádio Krokodýl, haló? Haló, haló? Haló, kdo tam? Ahoj. Kdo?
2: Ahoj,
1: jak se jmenuješ?
2: Viktorka.
1: Ahoj, Viktorko.
2: Viktorka.
1: Koho pozdravíš? Pro koho to bude?
2: Pro tátu a mámu, pro moje blízky.
1: Už to letí, zdravíme do autíčka, vy si zavolejte taky do Krokodýla. 603 103 103, tak ať už jedete v autě na nějaký výlet. My vám k tomu hrajeme. Krokodýl, hit je na přání, náš interaktivní pořad pro vás.

0: Regina and Waving Flag máme zahrát taky pro záchranné složky, které zasahují teďka u Znojma.
1: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
0: Ano, jak už od nás víte, došlo ke srážce dvou autobusů na Znojemsku. S cestujícími na místě zasahují záchranné složky, hlášeno je velké množství zraněných. Událostí byla vyslaná taky velkokapacitní sanitka, vrtulník. Podrobnosti uslyšíte tady u nás na Krokodýlu, budeme to zjišťovat.
1: Rádio Krokodýl, mimořádná zpráva. Krokodýl, vaše letní rádio.

0: Kylie Minogue, krok udělal vaše letní rádio. Teď máme 11 hodin 26 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store, stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek, originál vedle originálu. Candy Store, jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2, candy.store.cz.
2: Radio Krokodýl.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
6: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
5: Pršet nebude, váš Bolek.
1: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Je dobré mít parťáka při práci.
2: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Martin z Medlánek mi píše, že bychom měli zahrát pro jejího miláčka Verunku, že se teďka v klídečku prý snídají. Tak snídaně na balkóně do Medlánek z krokodýla Blink 182 udělají radost. I miss you. Jsme Krokodýl, vyvolejte studio 603, 103, 103. Co vám pustím, co to bude? Je to na vás, Krokodýl. Je ty na přání.

0: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
1: Připomínám krokodýláci, že došlo ke srážce dvou autobusů na Znojemsku. Je tam plno zraněných. Víc už mluvčí Moravské záchranné služby Michála Botová.
2: My jsme na místo vyslali 13 prostředků, včetně vrtulníku, velkokapacitní sanitky a inspektora provozu. Jedná se o mimořádnou událost druhého stupně. V péči jsme měli a stále ještě máme 40 zraněných pacientů. Z toho 30 utrpěli lehká zranění, necelých 10 pacientů zranění středně těžká a těžká. My jsme po ošetření ty pacienty převezli a stále transportujeme do brněnských nemocnic a také do nemocnice ve Znojmě. Pomáhají nám i takzvané převozové sanitky. Svolali jsme několik posádek i z volna, které nám přispěchali na pomoc. Pomoc nabídla i rakouská strana. My jsme za ní samozřejmě vděční, ale zatím jsme ji využít nemuseli. Podle mých informací ty zranění měly být dospělí. Vím o jednom lehce zraněném dítěti, které jsme po ošetření vybavili i naší psychologickou pomůckou plyšovým bejskem Defíkem, aby to dítě celou tu událost lépe snášelo. Doplním ještě, že byl aktivován takzvaný trauma plán, což znamená, že jsme tedy v plné komunikaci s nemocnicemi a upozorňujeme je na to, že mohou očekávat větší přísun zraněných pacientů a děkujeme samozřejmě tímto za spolupráci.
1: Mluvčí Moravské záchranné služby Michála Botová o závažné situaci u Alexovic na Znojemsku, kde došlo ke srážce dvou autobusů s cestujícími. I o tom za malou chvíli budeme to sledovat.
0: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.

Timbaland, Katy Perry, Krokodýl, chystáme čerstvé zprávy, podíváme se do Znojma, kde došlo ke srážce dvou autobusů, je tam 40 zraněných. No a do toho vám hrajeme hit za hitem, tak hity třeba i k přípravě na oběd, jak mi tady píše Miluška, která poslouchá ve Vyškově na 102,6 FM. Yes.

0: na vašem letním rádiu. Duke Dumont, pravé poledne, dobrou chuť k obědu.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 12. Carrie Gibson. Donna Lewis. A nebo Karel Gott. To vám bude hrát Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska tam máme příjemně polojasno, teploty kolem 25 stupňů, zítra zataženo, 26 stupňů, může sprchnout.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
0: Teď jedna zásadní informace. U Znojma se srazily čelně dva autobusy, je tam 40 zraněných. Na místě je záchranná služba Jihomoravského kraje. Michala Botová na telefonu právě teď.
4: My jsme na místo vyslali 13 prostředků, včetně vrtulníku, velkokapacitní sanitky a inspektora provozu. Jedná se o mimořádnou událost druhého stupně. V péči jsme měli a stále ještě máme 40 zraněných pacientů. Z toho 30 utrpěli lehká zranění, necelých 10 pacientů, zranění středně těžká a těžká. My jsme po ošetření ty pacienty převezli a stále transportujeme do brněnských nemocnic a také do nemocnice ve Znojmě. Pomáhají nám i takzvané převozové sanitky. Svolali jsme několik posádek i z volna, které nám přispěchali na pomoc. Pomoc nabídla i rakouská strana. My jsme za ní samozřejmě vděční, ale zatím jsme ji využít nemuseli. Podle mých informací by zranění měly být dospělí. Vím o jednom lehce zraněném dítěti, které jsme po ošetření vybavili i naší psychologickou pomůckou plyšovým bejskem desíkem, aby to dítě celou tu událost lépe snášelo. Doplním ještě, že byl aktivován takzvaný trauma plán, což znamená, že jsme tedy v plné komunikaci s nemocnicemi a upozorňujeme je na to, že mohou očekávat větší přísun zraněných pacientů a děkujeme samozřejmě tímto za spolupráci.
0: Ještě jednou připomínám, že u Znojma se srazily čelně dva autobusy, 40 zraněných. U Olexovic na Znojemsku počítejte i s dopravním omezením. Jinak, tak jak jste slyšeli, podle dosavadních informací je hlášeno 40 zraněných. Oba autobusy jezdí na pravidelné lince mezi Brnem a Znojmem. Budeme to pro vás i nadále sledovat. Jirka s vámi, teď už zpátky k letním hitům.
2: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Léto, doufám, že máte pohodičku, krokodýláci, tak je teď příjemnějším věcem. Letní Carrie Gibson a také tipy na výlety, na procházky pro vás.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Napomíná muž manželku: Kateřino, buď při jízdě opatrnější. Pozor, co pak nevidíš značku nebezpečná zatáčka? No právě, že ji vidím, tak raději jedu rovně.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Čeká nás tropický víkend, co takhle se ochladit pod koruny stromů. Brněnské zoo na Mníší hoře, Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Léto je v plném proudu a opět vám přináším ty největší novinky z naší zoo. Počátkem týdne jsme spojili naše africké kopytníky v horní části zoo. Nově tak můžete u napajedla pozorovat dohromady buvolce běločelé, antilopy losí, zebry Chapmanovy a samozřejmě naše trio žiraf síťovaných. A je to opravdu zážitek. V týdnu jsme pak spustili fotosoutěž, která poběží až do 9. srpna a hraje se o fotku v našem nástěnném kalendáři na rok 2027. Nalákám i na nejnovější mláďata, sovice sněžní, puštíky vousaté a obrovským lákadlem je i pětice ledních medvědic. Otevřeno máme pro vás každý den, včetně víkendu a státních svátků, od 9 do 7, přičemž pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Denně jezdí zoovláček a je otevřen i sezónní vstup. Tak přijďte a zažijte léto v Zoo Brno. Mějte se báječně a nezapomeňte, že jsme jedna smečka.
2: Zdravíme do Zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Je dobré mít se na koho spolehnout.
8: Vaše nejvěrnější rádio.
7: Stále

Na krok hodil Rednex, no a teď pozdravíme taky Dovozu, Samika, Tomáše, Edit, no a všechny, co si užívají prázdniny. Hity i do auta.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici. Loni v září zcela nečekaně prodělala ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal vozíčkář. Právě se vrátila z rehabilitačního centra a je pro ně velmi důležité, aby pokračovala ve cvičení i doma. Potřebovala by k tomu cvičební stroj Motomet, ale ten je drahý a nemohla by si ho dovolit. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici Motomet zajistil, aby mohla cvičit a aby se její stav zlepšoval.
1: Když jsem to Alici řekla, měla velkou radost. Díky, Krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Ten je kroku díl, tady vaše rádio, no a teď už vyrážíme taky i o prázdninách do brněnských škol a sledujeme taky aktivitu, kdy by se děti mohly i po prázdninách více soustředit na výuku.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Moje jméno je Barbora Křížová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy Radostice a už dlouhou dobu u nás děti mobily o přestávkách ani během vyučování nepoužívají. Velice se nám to osvědčilo, dětem nabízíme pestré aktivity během přestávek, mohou jít na hřiště ven nebo si zahrát různé deskové hry či knížky ve školní knihovně, takže mobily vůbec nepotřebují.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Radio Krokodýl.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
3: www.klimastyle.cz.
5: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 13. hodině DJ Antoine. Brian Adams. A nebo Adam Ďurica. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto@hemala.cz.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší. Všude je fajn.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes teploty na jižní Moravě kolem 28 stupňů. Pozor, odpoledne se může objevit i nějaká přeháňka. Zítra bude podobně, maximálně teploty kolem 27 stupňů. S polojasnou oblohou a místy možností krátké přeháňky.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezkou sobotu.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: V parku na Křenové u bývalé celnice vyrostlo okolo kamenného gotického zderadova sloupu lešení. Zhruba po 10 letech prochází běžnou údržbou. Město každoročně do podobných restaurátorských prací investuje stovky tisíc korun. Restaurátoři památky očistí odřas a lišejníků, opraví šrámy od zubu času nebo vandalů a nakonec ošetří povrch, aby byl co nejodolnější.
0: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
6: U Oleksovic na Znojemsku se dnes srazily dva autobusy s cestujícími. Podle prvotních informací je na místě asi 30 zraněných. Přijela i velkokapacitní sanitka. Bílý dům vyhodil technika, který dlouhé roky obsluhoval čtecí zařízení a vydělával na sázkách o to, co řekne prezident Donald Trump ve svých významných projevech. Muž si tak měl přijít na více než 2 miliony korun. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Víme, co se děje. Brnem projedete bez komplikací. Komplikace ty máme na Znojemsku, jak už víte, došetřuje se tam dopravní nehoda dvou autobusů, kteří do sebe narazili. Na místě bylo 40 zraněných. Krokodýláci, budeme to sledovat. Víme, co se děje.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
7: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, je tady léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Léto s Krokodýlem, s vaším rádiem, teď už letní hity. Těšte se dneska taky po 18. hodině hit paráda top 50.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se policista místního krále alkoholiků. Tak co, Bedřichu, co tě sem zase přivedlo? Dva policajti, šéfe. Zase pod parou, že? Ano, šéfe, oba dva.

0: Rádia Krokodýl.
1: No, teď už jsme ve školce v Řečkovicích. Těch prcků se dneska ptáme, proč stárneme.
2: Protože vyrostem tady.
3: Protože aby to mimino tam mu nemohlo dýchat a nemohlo by jim moc narůst.
4: Protože aby jsme byli dospělí a měli jsme děti.
5: Protože pak bychom se nedočkali toho, třeba já se těším do školy a ještě tam nejsem. A rostu, kdyby jsem nerostla, no tak by jsem se do toho těšila a někdy by jsem už tam nebyla.
1: Proč stárneme, na to jsme se ptali našich zlatíček.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni Masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
8: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Doufám, že máte dobrý den. Pátek začíná víkend a doufám, že se nestrachujete třeba tím, že hledáte pejska. Máme tady jednu majitelku, která hledá ztraceného pejska. Slyší na jméno Lucky, odměna je 30 000 korun za nalezení. Naposledy byl viděn u Blanska, ztratil se 12. Bělé u Jevíčka. Je to rasa Welsh Corgi Pembroke, oranžový zrzavý s bílou hrudí a bílým pruhem na čele. Vypadá jako krátkonohá liška. Tak pokud jste ho viděli, tak volejte linku 774 552 646. Děkujeme krokodýláci, že s námi pomáháte.

0: Zuzany Kroku Dílon tady vaše rádio, no a teď už vyrážíme taky i o prázdninách do brněnských škol a sledujeme taky aktivitu, kdy by se děti mohly i po prázdninách více soustředit na výuku.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Já se jmenuji Josef Kováček, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy v Rozdrojovicích u Brna. Zákaz telefonů se nám určitě osvědčil, zejména z toho důvodu, že děti se spolu víc baví, víc si spolu hrají, víc komunikují a navíc tím i předcházíme negativním jevům, jako je různá kyberšikana, natáčení spolužáků nebo vyučujících a podobně.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Radio Krokodýl.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hitovka Happy u nás ve vysílání Krokodýla. S vámi Jarek, také Peťa. Peťa má připravené další zprávy ve 14 hodin. O čem budou?
1: Hezké odpoledne. Na Znojemsku dnes došlo k čelnímu střetu dvou autobusů. I o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Balet Národního divadla Brno vás zve na Baléto na Biskupském dvoře. Dnes je na programu Romeo a Julie. Začátek je ve 20.15. Hru Cena za něžnost nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hrajeme a hrát budeme další skvělé hity po 14. hodině, třeba Skýzer. Také pro vás Sia, David Guetta. A chybět nebudou kabáti.
4: Už je to nejmín 200 let.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes bude v Brně a na jihu Moravy proměnlivá, spíše velká oblačnost s lokálními přeháňkami nebo bouřkami. Později večer začnou srážky ubývat, teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Míst je v jihomoravských školách a školkách podle jejich zřizovatelů dostatek. Některé chystají projekty na jejich navýšení. Za priority označili třeba modernizaci vybavení škol, podporu talentovaných žáků, spolupráci mezi školami, dostatek školních psychologů nebo bezpečnost.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: U Olexovic na Znojemsku se dnes srazily dva autobusy. Větší počet lidí je zraněných. Autobusy se zřejmě srazily čelně. Hejno komárů znemožnilo let stroje společnosti Ryanair z Milána do španělského Alicante. Letušky se nejprve pokoušely problém vyřešit a hmyz s pomocí plácaček nebo listů papíru vyhnat. Přidalo se k nim několik cestujících, ale efekt nebyl valný. Cestující tedy museli letadlo opustit a odletět jiným spojem s téměř 3hodinovým zpožděním. Fotbalisté Bohemians 1905, Liberce, Olomouce i Zbrojovky Brno ovládli vítězně poslední přípravný zápas před začátkem nové sezóny. Pražané v generálce porazili Lubin 2-0. Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil na St. Poltenem 3-1, Olomouc dolala Alsat 2-1 a Zbrojovka Brno vyhrála 2-0 nad Podbrezovou.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat za vámi, samozřejmě na silnice. Zdravíme řidičky a řidiče, opatrně prosím, na Vyškovsku u Nemojan ve směru od Habrovan. Havarovalo tam auto s cyklistou, zasahují záchranné složky, počítejte s omezením. Na Jihlavsku u Měšína ve směru od Hruškových dvorů šetří policie střed 3 osobních aut, i tam projíždějte opatrně. Také pozor na dálnici D1 na 194,5 kilometru ve směru na Prahu, nepojízdný motocykl je tam na krajnici. A ještě se podíváme na Svitavsko. Ve Svitavách okolí nás sledíte na 96,3 FM. Na dálnici D35 na 199. kilometru u Janova ve směru na Olomouc havarovalo osobní auto. I v tomto místě prosím opatrně.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na rádiu Krokodýl.
6: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Krokodýl s vámi 2,5 minuty po 14. hodině. Jarek Hemala přeji krásné odpoledne. No a za chvíli pro vás budeme mít další tip, kam byste mohli vyrazit. Třeba právě teď o prázdninách.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vyšetřující policista se ujišťuje. Tak vy tvrdíte, že manželka po vás hodila křeslem? Ano, tak jsem uskočil. A proč jste potom utekl? No, protože se začala zkoumavě koukat na kredenc.

0: cestovatel.
1: A máme tu další tip, kam vyrazit třeba právě o prázdninách. Vypravíme se na hrad Holštejn, který byl postaven na vrcholu vápencové skály. V jejím nitru je skrytá rozsáhlá jeskyně zvaná Hladomorna, propojena s hradem skalním komínem, jehož dutina je dnes zabalena zvorceným zdivem. Na dně Hladomorny byly nalezeny lidské kosti a části oděvů, obětí tohoto strašného vězení. Vchod do jeskyně byl prý ještě v polovině 19. století zazděn. Dnes je jeskyně jako zimoviště státem chráněných netopírů nepřístupná. Nahlednout lze pouze od vchodu. Přesto si určitě nenechte ujít krásné výhledy do okolí a vyražte na hrad Holštejn v Moravském Krasu. Užijte si to stejně jako další ty u nás na Krokodýlu. Chystá se tady pro vás Michal Hrůza nebo Miley Cyrus.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Candy.store.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Miley Cyrus u nás ve vysílání Krokodýla, připravené jsou pro vás další hity už za chvíli. Teď se jdeme podívat na to, jak Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Radmila Krechlerová, jsem z Brna. Mám v domě vedle sebe dvouletého chlapečka Jiřího Němečka. Narodil se s těžkou ortopedickou vadou, takzvaná kolská neboli kolfová noha. Aby se mu zlepšila chůze, potřeboval by rehabilitační pobyt ve Zlíně. Tyto pobyty jsou drahé, rodina si je nemůže dovolit a proto se požádala Rádio Krokodýl o přispění na tuto rehabilitaci. Moc Jiříkovi přeji, aby chodil jako všechny děti.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jiříkovi rehabilitace, kterému pomohou k lepší chůzi, zařídil.
2: Když jsem rodině Němečkové o této možnosti řekla, měli velikou radost. Děkuji Rádiu Krokodýl za pomoc.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Krokodil. Hit the beat and take it to the verse now.

0: můžete rovnou vyrazit. Voda má krásných 25 stupňů. Otevřeno má i oblíbený biotop Brno Jih. Ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání, letní chill. Voda má 25 stupňů a čeká vás tam i italská zmrzlina. Pozdrav letí i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený i nádherný trávníček na slunění. Voda v bazénu teplejší jak venkovní, 25 stupňů Celsia. Dále můžete vyrazit do Zbíšova. Horko střídá letní osvěžení ve vodě, dětský smích u bazénu a svižná jízda na dlouhém tobogánu. Koupaliště Zbíšov nabízí přesně tohle. Parádně u nás vypnete na rozlehlých travnatých plochách nebo si dáte do těla při plážovém volejbalu a basketu. Tohle je léto, jak má být. Těší se na vás ve Zbíšově, teplota vody 23 stupňů Celsia. Koupaliště ve Slavkově u Brna nabízí rodinné využití spojené s dalším sportovním či kulturním zážitkem. Slavkov nabízí vstup pro dospělé 150, pro děti 50. Pro děti brouzdaliště, dětský bazén a také hřiště. Zahrát si můžete plážový volejbal, užít si lehárko pod stromy, využít můžete dva bary, no a teplota vody 25 stupňů Celsia. Tak ať vyrazíte kamkoliv, poslouchejte u toho Krokodýla a my vám přejeme krásnou sobotu.
1: Radio Krokodýl.
2: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
3: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve scénáři?
3: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Největší hudební výběr si užíváte na Krokodýlu, blíží se nám 15. hodina, úderem 15. pro vás budou připraveny další zprávy, má i Peťa, já se ptám, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, Brno při výběru zhotovitele Varhan pro nový koncertní sál osloví 3 výrobce, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A skvělé hity se chystají pro vás na Krokodýlu, třeba Jerry Halliwell. Těšte se na Green Day. Ale také na skvělé Mirai.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní bude v Brně, na jihu a Moravě proměnlivé, spíše velká oblačnost s lokálními přehánkami nebo bouřkami. Později večer začnou srážky se ztrácet a ubývat, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Město Brno při výběru zhotovitele Varhan pro nový koncertní sál osloví 3 výrobce, kteří úspěšně absolvovali předešlá kola zakázky. Brněnští radní tento týden rozhodli, že zájemce vyzvou k podání konečné nabídky. Sál vzniká v centru města v těsném sousedství besedního domu, který je sídlem Filharmonie Brno. Varhany budou stát desítky milionů korun. Návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mest místo nynější třetiny vláda teď prosazovat nebude. Z chystané penzijní novely, kterou by měl kabinet projednat v pondělí, záměr vypadl. Podle podkladů k zákonu by se opatření mohlo objevit případně až v další předloze. Podle původního plánu chtěla vláda výraznější přidávání obnovit od příštího roku. Dunaj v Budapešti klesl téměř na rekordně nízkou hladinu. Kvůli nedostatku vody musí některé výletní lodě přerušit provoz, což citelně dopadá na významný segment maďarského cestovního ruchu. Nízké stavy řek napříč Evropou jsou důsledkem dlouhodobého sucha. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Leaf Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6 000 diváků. Turnaj zahajuje víkendová kvalifikace. Od pondělí se bude hrát hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme za vámi na silnice, nejrychlejší dopravní info pro vás máme na Krokodýlu, tak opatrně na Jihlavsku, konkrétně na dálnici D1 na 107. kilometru ve směru na Brno zasahují záchranné složky u střetu 5 osobních aut. Jezdí se tam jedním pruhem, kolona má zhruba 5 kilometrů. Dále pozor také na Svitavsku, na trase ze Svitav na Lanškroun před Opatovem se srazila 2 osobní auta s nárazovým zdržením, musíte počítat v obou směrech. Na Svitavsku zůstáváme. Na silnici mezi Poličkou a Litomyšlí havarovalo osobní auto. I v tomto místě opatrně. Šťastnou cestu vám přejeme. Pokud byste měli další info k dopravě, zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýly s vámi, přejeme krásné odpoledne, ať už děláte cokoliv, pokud relaxujete a odpočíváte, je to paráda a užijte si hitovku Mirai. No a za chvíli se společně podíváme na brněnské Hantec.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: koukáme.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Pan Novotný se ptá, vy se jmenujete Grvin Trpic? Ne, já jsem Novák, omlouvám se, mně se ty dvě jména stále pletou.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

Plzeň. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou z něhy, a vím, co mám rád, zůstává ve mně jemně.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Ano, slovíčka brněnského Hantecu promrskáme právě teď na Krokodýlu. Honza Žanek Hlaváček připravený je z Džanku, co budem překládat.
2: Zdar jak svíňa z Kroksny. Gomete, co to je taková šalinová špínka?
1: Šalinová špínka, co by to mohlo být? Tak mohli bychom to odvodit, možná byste k tomu došli. Ptali jsme se vás v ulicích.
3: Tramvajový sedátko.
4: Feťák v šalině.
5: Zácpa na kolejích.
6: Cigareta v šalině.
7: Úzká cigareta.
1: No, padalo to tam, ale to správné spojení úplně nebylo. Jak je to tedy, Žanku?
2: Šalinová špínka je elektronická cigareta. Tak jestli chcete být zdraví, raučíte šalinovou špínku a mějte bytelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A srovnáme si čas, máme 21 minut po 15. hodině.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Jarek Hemala.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
12: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Jste s krokodýlem, což je dobře. Mobily do tašky a pozornost do lavice po prázdninách. Přesně tímhle směrem si vydávají některé školy v Brně a na Jižní Moravě. Chtějí, aby se děti při výuce více soustředili a méně času trávili na telefonu. A jaké jsou první zkušenosti učitelů? Jdem kouknout.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem Ivan Hostač, jsem ředitelem základní školy na Masarykově náměstí ve Chlapanicích. Omezení mobilních telefonů máme pouze na prvním stupni. S tím, že děti samozřejmě pokud potřebují tento mobilní telefon o přestávce použít, tak mohou s dovolením paní učitelky nebo paní asistentky.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Rybičky 48 let, u nás ve vysílání krokodýla. Teď ale prachy přímo do ruky. Ano, ty můžete získat ve vysílání v soutěži krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Nabízíme 110 750 korun za náš zvuk, pokud správně samozřejmě tipnete. A linka je uvolněna právě teď. Vy můžete volat 603 103 103. První, kdo z vás zavolá, tipne si správně, může tuto sumu získat. Jdeme se podívat, kdo je u nás na lince. Dobrý den. Krokodýl.
2: Dobrý den, tady je Marta Brno.
1: Marto, já vás zdravím, přeji pěkné sobotní odpoledne. Tak doufám, že souhlasíte s našimi pravidly, vím vám víc jak 18.
2: Ano, samozřejmě.
1: Výborně. Tak jaký je, paní Marto, váš tip?
2: Můj tip je rozkrojení čerstvě upečeného bochníku chleba.
1: Jejda, to bych si tak dal. Úplně. A podle vás to zní takto.
2: Ano.
1: Je, potřít něčím dobrým, třeba nějakou lučinou, posypat pěkně pažitkou, to by byla paráda. No, uvidíme, jestli to bude paráda, co na to řekne arbitr. 110 750 korun, a tady je odpověď.

0: zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
2: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
3: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Britney Spears u nás ve vysílání Krokodýla, chystáme pro vás další skvělé hity, jsou připravené, ale další zprávy ty má Peťa, já se ptám, o čem budou?
1: Přeji hezký den, ministerstvo financí naposledy oznámilo maximální ceny pohonných hmot na víkend, i o tom za chvilku.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: Je to tak, hrajeme, hrát rozhodně budeme po 16. hodině pro vás Krokodýla Madonna. Pak třeba a dorazí Pokáč.
3: Potkal jsem holku na disku, obličej měla na misku.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Dnes bude stále v Brně a na jihu Moravy proměnlivá spíše velká oblačnost s lokálními přeháňkami nebo bouřkami. Později večer začnou srážky ubývat, teploty maximum 30. Dále nás čeká klidná noc bez srážek, zpočátku ještě na řadě míst většina oblačnost, postupně převážně polojasno, kránu i skoro jasno až jasno a teploty v noci je 18 až 15 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezký den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Jihomoravští záchranáři už několik týdnů po sobě zaznamenávají nadprůměrný počet výjezdů. Denně řeší až 370 událostí, ke kterým někdy výjíždí i několik posádek. Jde o nárůst o 20 až 30%. Lidé by proto při mírných obtížích měli nejdřív zkusit pomoci si volně prodejnými léky, obrátit se na praktického lékaře a až následně přivolat záchranku. Ministerstvo financí naposledy oznámilo maximální ceny pohonných hmot na víkend. Litr benzínu se bude prodávat maximálně za 43,41, litr nafty nejvýše za 42 korun a 13 haléřů. Ceny ropy přitom s další eskalací situace na Blízkém východě dál rostou, což ovlivní ceny na tuzemských čerpacích stanicích. Americká státní mincovna začala razit nové mince v hodnotě $1 s portrétem prezidenta Donalda Trumpa. Platidlo má být připomínkou letošního 250. výročí nezávislosti Spojených států, které země oslavila 4. července. Trumpa, který má zálibu v propůjčování svého jména a podobizny různým projektům, nová jednodolarovka potěšila. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4 a 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klárou Tausonovou z Dánska, která zdolala 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pohodu přejeme i za volant, opatrně například na Třebíčsku, v Třebíči a okolí následíte na 101,7 FM. Mezi Lipníkem a Vladislaví dejte pozor na sraženou srnu na silnici. Jinak také opatrně na Brněnsku mezi Drnholcem a Novou Vsí zasahují tam hasiči u požáru osobního auta. Dále také pozor na Svitavsku, ve Svitavách a okolí následíte na 96,3 FM. Na trase ze Svitav na Lanškroun před Opatovem se srazila dvě osobní auta s nárazovým zdržením, počítejte v obou směrech. Pozor také na Svitavsku mezi Poličkou a Litomyšlí, tam havarovalo osobní auto. Opatrně, šťastnou cestu, kdyby něco, volejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
6: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

Ano, je s vámi Krokodýl, 3 minuty po 16. hodině, Jarek Hemala, rozjíždíme další hodinu skvělých hitů, mrkneme na koupák, budeme pro vás mít spousty zajímavostí a tak si to pěkně společně užijeme teď s Pokáčem.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Můžu si pohladit vaše koťátko? Samozřejmě, jenom počkejte, donesu jod a obvazy.

0: Krokodýl na koupáku.
1: A teď informace pro všechny milovníky léta, vody a pohody. Na Krokodýlu je tu rubrika s krokodýlem na koupáku. A máme pro vás přehled, kam v Brně vyrazit za osvěžením. Otevřeno má koupaliště Kraví hora, takže plavky, ručníky a můžete rovnou vyrazit. Otevřeno má i oblíbený biotop, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní chill na jihu Brna. Italská zmrzlina pro vás připravena, tak si to užijete. Pozdrav letí i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený i nádherný trávníček na slunění, voda bazénu 25 stupňů. A jdeme se podívat i do Zbíšova. Zavřete oči a představte si dokonalý letní den. Horko střídá osvěžení ve vodě, dětský smích u bazénu a svižná jízda na dlouhém tobogánu. Koupaliště Zbíšov nabízí přesně tohle. Parádně u nás vypnete na rozlehlých travnatých plochách nebo si je dáte do těla při plážovém volejbalu a basketu. Tohle je léto, jak má být. Těšíme se na vás ve Zbíšově a také můžete vyrazit na koupaliště ve Slavkově u Brna, které nabízí rodinné využití spojené s dalšími sportovními či kulturními zážitky. Slavkovské koupaliště dává k dispozici 50-metrový bazén pro plavce, poté bazén pro neplavce a dětský bazén. Kromě vodních radovánek můžete využít 4 kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal. Vstupné 150 korun dospělí, 50 děti. Pro děti brouzdaliště, dětský bazén, zahrát si opravdu můžete různé hry, anebo si užít lehárko pod stromy a využít 2 bary. Teplota vody je aktuálně právě teď 26 stupňů Celsia. Pokud vyrazíte na koupák, užijte si ho s krokodýlem. My vyrážíme do světa dalších hitů.
0: Radio Krokodýl.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
5: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
0: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Škvor, síla starých vín u nás ve vysílání krokodýla. Teď se jdeme podívat na to, jak krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Ivo, rád bych Rádio Krokodýl požádal o pomoc. Týká se mého kamaráda Václava. Svou přítelkyní Gábinou mají krásného, skoro 1,5letého syna Dalibora. Bohužel u něj bylo diagnostikováno závažné onemocnění, a to spinální svalová dystrofie. Léčba této nemoci je obrovsky finančně náročná a nepřehradí zdravotní pojišťovna. Nejvíc bych malý Dalda potřeboval rehabilitační lázně, kde by se mu věnovali.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a malý Daliborek dostal rehabilitace, které potřebuje, aby se jeho zdravotní stav zlepšoval.
2: Když jsem to oznámil rodině, měli obrovskou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že se ztratil pes a slyší na jméno Lucky, a tak ho pojďme společně najít, což bude velká radost majitelů a možná i vaše, protože je slíbená odměna 30 000 korun. Naposledy byl viděn 15. července u Blanska, jinak se ztratil v Bělé u Jevíčka, tedy okres Svitavy. Je hodný, má rád lidi, je oranžový, zrzavý, s bílou hrudí a bílým pruhem na čele. Je to Welsh Corgi Pembroke. Tak kdybyste náhodou ho zahlédli, vypadá jako krátkonohá liška, může být i vystrašený, ale rozhodně rád by se vrátil ke svým páníčkům. Další poznávací znamení má zelený obojek, tak kdybyste náhodou tohoto pejska slyšící na jméno Lucky někde viděli, zahlédli nebo víte o někom, kdo případně takového pejska našel, rozhodně volejte majitelům na číslo 774 552 646, nebo pište případně sem k nám na mail studio@krokodil.cz, my předáme kontakt, ať Lucky je doma, spokojeně si to s páničkama užívá. Vy si užívejte hezké odpoledne s Krokodýlem.
0: Radio Krokodýl. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto@hemala.cz.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude. Váš Bolek.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
0: fajn. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Užíváme si ten největší hudební výběr Hity Krokodýla a jdeme se podívat na další zprávy. Ty bude mít v 17 hodin Peťa, o čem budou.
1: Hezké odpoledne. Celníci zadrželi za první polovinu roku rekordní množství nelegálního odpadu ze západních zemí, který měl skončit u nás, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Balet Národního divadla Brno vás zve na baléto na Biskupském dvoře. Dnes je na programu Romeo a Julie. Začátek je ve 20.15. Hru Cena za něžnost nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Skvělé hity jsou připravené po 17. hodině z Krokodýla Freddie Mercury. Také David Guetta. A Lucie.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes nás čeká klidná noc bez srážek, zpočátku ještě na řadě míst většiná oblačnost, teploty 18 až 15, zítra ráno a zpočátku dopoledne bude skoro jasno až polojasno, během dne začne od západu přibývat oblačnost postupně až na zataženo a zejména odpoledne k večeru se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech očekáváme tady na jihu Moravy i bouřky, které mohou být i silné, teploty zítra 27 až 30, na severu kraje 26 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V parku na Křenové u bývalé celnice vyrostlo okolo kamenného gotického zderadova sloupu lešení. Zhruba po 10 letech prochází běžnou údržbou. Město každoročně do podobných restaurátorských prací investuje stovky tisíc korun. Restaurátoři památky očistí odřas a lišejníků, opraví šrámy od zubu času nebo vandalů a nakonec ošetří povrch, aby byl co nejodolnější. Celníci z Plzeňského kraje, kudy prochází dálniční spojení s Německem, zadrželi za první polovinu roku rekordní množství nelegálního odpadu ze západních zemí, který měl skončit u nás. Celkem jde o více než 123 tun, což představuje zhruba 10 plně naložených kamionů. Bílý dům vyhodil technika, který dlouhé roky obsluhoval čtecí zařízení a vydělával na sázkách o to, co řekne prezident Donald Trump ve svých významných projevech. Muž si tak měl přijít na více než 2 miliony korun. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme za vámi, zdravíme všechny řidičky a řidiče. Opatrně na Brněnsku mezi Drnholcem a Novou Vsí zasahují hasiči u požáru osobního auta. Opatrně Drnholec a Novou Vsí. Dále pozor na poruchu kombajnu, který nám zavazí, a to na silnici 1/35 v katastru obce Mikuleč na Svitavsku. Je tam tedy samozřejmě trošku zavazející kombajn. Šťastnou cestu přejeme a kdyby něco, volejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
5: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Ano, je s vámi Krokodýl, Jarek vám přeje krásné odpoledne, 3,5 minuty po 17. hodině. Rozjíždíme další hodinu skvělých hitů a za chvíli se na vás těší kolega Jirka.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Učitelé mají jen dva důvody, proč zůstávají učiteli. Ty důvody se jmenují červenec a srpen.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: No, teď už jsme ve školce v Řečkovicích. Těch prcků se dneska ptáme, proč stárneme.
2: Protože vyrostem tamhle.
3: Protože aby to mimino tam nemohlo dýchat a nemohlo by jim moc narůst.
4: Protože aby jsme byli dospělí a měli jsme děti.
5: Protože pak bychom se nedočkali toho, třeba já se těším do školy a ještě tam nejsem. A rostu, kdyby jsem nerostla, no tak by jsem se do toho těšila a někdy by jsem už tam nebyla.
1: Proč stárneme, na to jsme se ptali našich zlatíček.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy.store.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
8: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
12: A co bude ve stejné Asii?
8: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
13: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
0: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Jste s Krokodýlem, tady je vaše rádio. No a teď pozdrav taky třeba na koupaliště Kraví hora. Díky, že posloucháte.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Ondřej Hýsek, jsem ředitelem základní školy Akademia v Brně a na naší škole máme omezení mobilních telefonů na prvním stupni základní školy. Velmi se nám to osvědčilo, žáci se o přestávkách spíše věnují zahradě, komunikaci mezi sebou, hraní v relaxačním koutku.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Čeká nás tropický víkend, co takhle se ochladit pod koruny stromů. Brněnské zoo na Mníší hoře, Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Léto je v plném proudu a opět vám přináším ty největší novinky z naší zoo. Počátkem týdne jsme spojili naše africké kopytníky v horní části zoo. Nově tak můžete u napajedla pozorovat dohromady buvolce běločelé, antilopy losí, zebry Chapmanovy a samozřejmě naše trio žiraf síťovaných. A je to opravdu zážitek. V týdnu jsme pak spustili fotosoutěž, která poběží až do 9. srpna a hraje se o fotku v našem nástěnném kalendáři na rok 2027. Nalákám i na nejnovější mláďata, sovice sněžní, puštíky vousaté a obrovským lákadlem je i pětice ledních medvědic. Otevřeno máme pro vás každý den včetně víkendu a státních svátků od 9 do 7, přičemž pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Denně jezdí zoovláček a je otevřen i sezónní vstup. Tak přijďte a zažijte léto v Zoo Brno. Mějte se báječně a nezapomeňte, že jsme jedna smečka.
2: Zdravíme do Zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.

0: ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude krokodýl hrát na www.krokodil.cz. Hitparáda TOP 50. Každou sobotu po 18. hodině na rádiu Krokodýl. Hitparáda Rádia Krokodýl.
1: Je to tady krokodíláci, ano, hitparáda TOP 50, tak doufám, že si to užíváte tuhle tu sobotu s krokodýlem. Počas ideální, léto, prázdniny. Vyhlasujete a my podle toho hrajeme na www.krokodil.cz sexy hitparáda. Pojďte do toho, začínáme s Miley Cyrus.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: Krokodýl, tohle je vaše rádio, no a vaše hudební tipy mi posíláte taky na program @krokodil.cz. Podobně jako mi tady píše Míša, která poslouchá ve Vyškově na 102,6 FM a ráda by Alexe Warrena. Máme ho tady.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 48.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 47.

0: Na krokodýl Sebastian hledám, vy už nehledejte, našli jste tohle krokodýl. Tohle je vaše rádio, no a teď si jdeme zpívat společně s Milky na místě 46.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: roku díl v hitparádě, no taky hudební tip od posluchače Petra, který poslouchá v Blansku, tak pozdrav i do Blanska. No, posíláme Evu Max.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 45.

0: Kroku díl, tohle byla Ava Max, no a teď taky prostor pro hudební tip posluchače Tibora, který poslouchá přímo v Třebíči na 101,7 FM. Dáme si Marka Embra.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: kroku díl, tohle Leony, díky, že posloucháte vaše rádio. Teď je hudební tip od posluchačky Věrky, která poslouchá ve Znojmě na 96,2 FM Xindl X Puberťák. Už to letí.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 41.

0: Kloklok na Krokodýlo, hitparáda top 50, do které můžete zahlasovat na www.krokodýl.cz sekce hitparáda. Pojďte do toho.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 32.

0: Na krokodýlo Tereza Mašková, nechte si chutnat hudební meníčko krokodýla, které vám právě teď servírujeme.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 30.

0: Veronika z Líšně mi píše, že si zrovna teď podupkávají přímo na balkóně, že tam mají svoji party David Guetta, Alphaville, Ava Max. No a před námi Bibi Rexa.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27. Novinka Rádia Krokodýl. Bibi Rexa a Faithless.

0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Krok hudíl, možná si říkáte, že to vlastně tak trošku znáte. Ano, původně Faithless, ale v novém kabátku od BB Rexa. Hudební tip taky Kamila, který poslouchám přímo v Boskovicích. Díky, že jste s námi. Teď Marek Ztracený.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 26.

0: Posloucháte Krokodýla, tohle vaše rádio. Teď posílám Coldplay.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, posloucháte Krokodýla, já jsem Jirka. No a Domča mi píše, že poslouchá přímo v Břeclavi na 99,1 FM. I tam máme pozdravit. Posíláme Amy McDonald.
1: Místo 22.

0: roku díl tohle vaše rádio. Amy McDonald, posloucháte Hitparádu Top 50, já jsem Mirka Vínárno a posílám vám partičku Kamarád.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 19.

0: Krokodýl je rádio, které dává šanci brněnským a jihomoravským interpretům z Brna Jirka a jen tak band Láska za talíř. Posloucháte Krokodýla, hitparádu TOP 50. Pěkný večer.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 17. místo. Novinka Rádia Krokodýl, Felix Jen a J. Hart, Pride.

0: Kroku díl hity i pod pergolu. Já jsem Jirka, posílám jedno Italo Disco. Tady jsou The Colors.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 16.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Na kroku dílo Partička Miraj od Hanky, která poslouchá taky přímo v Novém Lískovci, tak i do Nové Lískovce posíláme Coldplay.
2: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, 14. místo.

0: Tady je Krokodýl, tady je hit paráda. Tohle byla Jennifer Lopez, David Guetta. Posloucháte Krokodýl a před námi Poetika.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 13.

ono covat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Na kroku dílo Poetika, no a teď je místo 11. Taylor Swift.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 11.

0: kroku díl, hitparáda TOP 50, já jsem Jirka, no máme pozdravit taky do Líšně, kde poslouchá Majka. Hity i pod pergolu, právě teď.
1: Rádio Krokodýl, místo 10.

0: Ray, Krokodýl, hitparáda Top 50, no a vy hlasujete a my podle toho hrajeme. Hlasujete na www.krokodýl.cz, sexy hitparáda David Guetta, Terry Swims a Tonsen I na Krokodýl.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 9. místo.

0: S kroku dílem jste si zpívali Sweet Caroline. Za okamžik budeme vyhlížet číslo 1 pro tento týden.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. Hit číslo 6.

0: Posloucháte Kroku, dělá Miraj, Eva Farná, no a teď jednička pro tento týden, tak jak jste si to odhlasovali na www.krokudil.cz. Ale Farben, Baby Goodbye.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
2: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Vaše letní rádio. Krokodýl.

Je dobré mít se s kým probouzet. To nejlepší po ránu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Brně končí velký gigant, který znají naši samozřejmě tátové a dědové velmi, a Zetor ukončuje výrobu. Ano, brněnský výrobce traktoru Zetor ukončuje po 80 letech výrobu traktoru tady u nás v Brně. Produkci přesouvá do Indie, výroba v Evropě je podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum vzniká tady také obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí a tak doufejme, že najdou práci. No a Zetor už nebude brněnský, bohužel.

Svatoanenská nemocnice pěstuje vlastní konopí a právě i na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Léčebné konopí pojmenované po otci genetiky pěstují při fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Bylinu již lidé s platným receptem zakoupí nejen ve Svatoanenské nemocniční lékárně, ale také v dalších koutech naší jihomoravské krásné části. Ale myslím si, že se to dostane i na Vysočinu a dál. Tak pokud byste potřebovali, ta možnost je, ke svaté Aně zdravíme, no a přejeme krásný poslech dalších hitů. Teď už nejsem.

Zoo. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Na všechno mám dost času, než

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat v nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.